applies for us just one more time.

0: zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Apple TV Plus znovu dráždí naše chuťové pohárky, tentokrát druhou řadou seriálu Na ostří nože, Hon za Michelinskými hvězdami. Netflix se podívá na Kobylku sériovému Vdovci v dokumentu Dokud nás smrt nerozdělí. Kriterion přinesl speciální balíček třech snímků Leose Carrasse a dnes se rozbíhá také 15. ročník festivalu Film a architektura. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má

0: at the world's best restaurants. One guest could change everything.
1: Working undercover to judge whether what's on the plate in front of them is worthy of the greatest award a restaurant can get.
0: A star. A Michelin star.
2: Michelinská hvězda, svatý grál gastronomie, pro který jsou kuchaři ochotní obětovat úplně všechno. A Apple TV Plus rozjelo druhou řadu dokumentárního seriálu, který ukazuje, co za ní stojí. Na ostří nože hon za michelinskými hvězdami sleduje 16 restaurací v Británii, Francii, Německu, Skandinávii, Brazílii a Spojených státech. Každá je jinde, každá riskuje něco jiného. Šéfkuchař, který chce spolu s rodinou dostat na michelinskou mapu malý ostrov v Lamaňském průlivu, Velšan, který svých 16 hostů provádí 30-chodovým menu a jde si pro třetí hvězdu. Dvojice ze Stockholmu, která se hvězdy dobrovolně vzdala kvůli stěhování do většího prostoru a teď má 52 dní na to, aby ji získala zpět. A pár, který staví filipínskou kuchyni do centra sanfranciské gastroscény. Seriál natočilo Studio Ramsay Global, mezi výkonnými producenty je Gordon Ramsay a režie se ujal James Callum. Na ostří nože pouští diváky i k samotnému rozhodování. Anonymní michelinští inspektoři své metody dosud nikomu neprozradili. Tady se to mění. Sledování cizích lidí, kteří se třesou kvůli jednomu telefonátu. Překvapivě návykové a zaručeně dostanete chuť na pořádnou baštíznu a možná taky na výlet do neznámých krajin. Druhou řadu seriálu Na ostří nože hon za michelinskými hvězdami najdete nyní na Apple TV+.
3: It's riding on everything.
4: There's a fine line between getting famous and getting fired.
1: With restaurants chasing stars all around the world,
5: the pressure's on.
6: Every day, sorry. This is my kitchen, my restaurant, so we do it my way, please.
7: If we make a mistake, restaurant could be done.
8: There's a small little bone.
9: Bone from what?
1: And the heat is up.
10: Game faces on chefs.
11: Sometimes I want to kill him.
12: Every dish is going to be perfect.
13: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Mám tady i pozvánku pro milovníky dokumentů. Ode dneška tedy 30. září do 5. října běží 15. ročník festivalu Film a architektura. Letos se točí kolem bydlení a jmenuje se příznačně Byt či nebyt. 30 převážně dokumentárních snímků, většina v české premiéře, promítá se v Praze, Brně a dalších 20 měst. Uvidíte třeba film o životě v panelácích, dánský dokument o záchraně obřího betonového sila nebo portrét architektů Denise Scott Brown a Roberta Venturiho. Program 15. ročníku Mezinárodního festivalu Film a architektura najdete na stránkách filmarchitektura.cz.

0: 911 emergency?
1: My wife's been shot.
0: Where is she shot at? Do you know?
1: I think in the head.
2: In my 30 years as a journalist, the case of Thomas Randolph stands out as the most bizarre, insane, surprising story that I have ever done.
3: Na Netflix dorazil nový true crime dokument s názvem Vdovec, dokud nás smrt nerozdělí. Novinář a detektiv v něm postupně skládají dohromady příběh muže, který se uměl oženit, ovdovět a jít dál. A pak znovu. Série zpackaných manželství, série podezřelých úmrtí a šarm, který všechno tohle celé roky držel pod pokličkou. Za kamerou stál Chris Smith, tedy ten, kdo nám přinesl dokument o katastrofálním festivalu Fire. Umí najít téma, kde si lidi dlouho nechtěli všimnout zjevného. Když se někdo tváří moc dobře na to, aby to byla pravda, obvykle to pravda není. Filmový dokument Vdovec, dokud nás smrt nerozdělí, najdete nově na Netflixu.
4: Think about my mom every day.
5: They had 100 suspicions that her death was murder.
6: He's just gonna kill somebody else's daughters.
7: And I said, she's dead, isn't she?
8: I'm the victim of this.
9: That's an insane person. That's a psychotic person.
10: Am I beautiful?
11: He's manipulated countless people.
2: He was facing the death penalty. But Thomas Randolph played the system like a fiddle.
12: Trpíte depresí?

0: Il trouve que les jeunes aujourd'hui, vous êtes trop silencieux. Vous ne savez plus du tout vous parler. Vous pensez peut-être que les gens ne méritent pas qu'on leur parle.
1: Non, c'est pas ça.
2: Criterion Collection vydává box set, po kterém fanoušci francouzského filmu 80. let volali Rocky. Tři filmy Léose Carraxe, tedy jeho první tři celovečerní snímky pohromadě. Carraxovi bylo 23, když natočil debut Když chlapec potká dívku, Černobílá noční Paříž, Ztracené duše a Denis Levant jako Alex, filmař bez jediného filmu, kterému právě odešla holka s nejlepším kamarádem. Zlá krev z roku 1986 je neo-noir, který Carrax prohnal bláznivým romantismem odsouzeným k pádu a stavěl ho jako muzikál. Alex je tentokrát mladý zloděj najatý, aby ukradl protilátku na nemoc přenášenou sexem bez citu. Zápletka je ale jen záminkou k tomu, aby film každou chvíli explodoval v čistě filmovém opojení. Od seskoku padákem po jeden z nejslavnějších běhů v dějinách kinematografie na Modern Love Davida Bowieho. Michelle Piccoli, mladičká Juliette Binoche a Julie Delphi. A trilogii uzavírají milenci Spon-Neuf z roku 91, pověstně mučivé natáčení a příběh malířky ztrácející zrak a pouliční hokejklíře bezdomova, kteří přespávají na nejstarším pařížském mostě. Ve všech třech filmech hraje Alex Denis Levant, ve všech třech stál za kamerou Jean-Yves Escoffier a všechny tři jsou hlavně milostným dopisem Paříži. Tři filmy Léose Carraxe ve speciálním boxu najdete nyní na criterion.com.
3: On va plus se quitter d'une semaine. Le jour où je verrai plus rien, tu sais, c'est dans pas longtemps. Tu seras ma dernière image, derrière mes yeux, pour toujours.

Jelikož přijdou zítra do kin nové tituly, mám pro vás přehled toho nejlépe hodnoceného z posledních dvou týdnů. Hodně se mluví o rakousko-německém historickém dramatu Rose. Po 30-leté válce dorazí do odlehlé německé vesnice tajemný voják, který si nárokuje dávno opuštěné pozemky. Jenže přišel pod cizí identitou a jako opačné pohlaví. Audiovizuálně hypnotická podívaná, za níž Sandra Hüller získala na Berlinále stříbrného medvěda. Silné hodnocení sbírá v kinech i francouzský Opuštěný. Vincent Garin v něm rekonstruuje posledních 11 dní života učitele Samuela Pettyho, který v říjnu 2020 otevřel se svými žáky debatu o svobodě slova a ukázal jim karikatury proroka Mohameda. Kdo má rád, když se herci baví, vyraste na Christopherovi od Stevena Soderbergha. Ian McKellen hraje londýnskou výtvarnou legendu, která už 20 let nevzala do ruky štětec. Jeho vypočítaví potomci proto najmou mladou padělatelku, aby otcovu pečlivě střeženou nedokončenou sérii dodělala za něj. Ian McKellen a Michaela Coel v zábavném hereckém duelu. Z Kolumbie dorazil poeta, absurdní komedie oceněná v Cannes. Oscar je neúspěšný básník, profesionální ztroskotanec a citovatel sebe sama, který pořád bydlí u maminky. Když dostane nabídku mentorovat mladou studentku, otevře se mu šance vzít život do vlastních rukou. Z Hollywoodu boduje v kinech survival thriller V srdci divočiny s Bradem Pittem. Penzionovaný vojenský expert a jeho pes, oba váleční veteráni, havarují s malým letadlem v aljašské divočině. Spolehnout se můžou jen jeden na druhého a před sebou mají cestu zpátky do civilizace. Čekejte drsnou jízdu. Horor a akci obstarává Resident Evil. Zack Cracker, který má na svědomí Barbara a hodinu zmizení, poslal obyčejného kurýra doručit zásilku do Raccoon City právě ve chvíli, kdy se město po úniku viru propadá do chaosu. Jedna noc, žádná pomoc, zombí peklo na zemi a černý humor k tomu. Austin Abrams a Paul Walter Hauser v hlavních rolích. Do kin se vrátili i Avengers Endgame, tentokrát ve speciální edici o 3 minuty delší. Finále marvelovských filmů znovu na velkém plátně. Z domácí produkce si u diváků v kinech vysloužil pozornost Call, psychologický thriller, který se odehrává prakticky v reálném čase. Adam má kariéru, rodinu i respekt okolí, ale jeho slabost pro videohovory se sexuálním podtextem spustí během jediného odpoledne lavinu veřejného opovržení. A fajnšmekři si jistě nenechají ujít návrat krátkého filmu o lásce Krištofa Kieslowského z roku 88. Rozšířená verze 6. dílu Dekalogu, meditace o dvou podobách lásky, té tělesné a té platonické. Z dokumentů jsou v kinech dva silné české tituly. Bára Basiková Heleny Třeštíkové sleduje zpěvačku 50 let, od rokových začátků přes muzikály až po dnešek. A Kdyby se holuby proměnily ve zlato, Pepi Lubojacky, která 5 let natáčela vlastní rodinu a závislost, již připravila jejího bratra a dva bratrance o všechno. A na závěr vaši pišišvoři. Ti mají v kinech hned dvě vysoce hodnocené animované novinky. Kojot vrací úder a Zapomenutý ostrov. Toliko k nejlépe hodnoceným filmům v kinech posledních dvou týdnů. Hovk.

0: You must have questions.
1: Why can't your wife finish her book series?
0: You really want to know? This is Verity.
2: Doctors don't think she'll ever walk or talk again.
3: Po jarním romantickém dramatu Vzpomínky na něj dorazila do kin další adaptace bestselleru Colleen Hoover. Tentokrát ale místo kapesníků spíš mráz po zádech. Psychologický thriller Pravda nebo lež. Dakota Johnson hraje začínající spisovatelku Lowen, která dostane nabídku, jaká se neodmítá. Jako anonymní autorka má dopsat knižní sérii úspěšné Verity Crawford v podání Anne Hathaway. Nastěhuje se proto do odlehlého sída Crawfordových a mezi papíry objeví rukopis, který vypadá jako Veritina tajná zpověď. Co se v něm píše o manželovi Jeremym, kterého hraje Josh Hartnett, byste si před spaním číst nechtěli. Lowen brzy přestává rozlišovat, co je skutečnost a co dobře promyšlená hra a hlavně zjišťuje, že ji to celé nebezpečně láká. Cesta na plátno tohoto filmu byla pořádně trnitá. Práva získal Amazon už v roce 2021. Na scénáři se vystřídalo 5 scénáristů a první klapka padla až loni v únoru v New Yorku. Režie se ujal Michael Showalter, který přiznal, že během testovacích projekcí zkoušeli hned několik různých konců. Knižní nejednoznačnost ale prý zůstala, takže až do poslední chvíle netušíte, kdo manipuluje a kdo mluví pravdu. A oproti předloze tvůrci ještě přitvrdili v erotice. Fanoušci knihy by měli sledovat plátno pozorně, protože Colleen Hoover se ve filmu mihne v malém cameu. Takže pozor, komu věříte a hlavně, co si čtete. Thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway, Dakotou Johnson a Joshem Hartnettem je nově v kinech a uvádí ho Falcon.
0: You're the only writer who can finish this last novel.
1: Her fans know her voice. They would know it's not her.
4: This is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest and bloody and a little bit terrifying.

0: Daredevil na Disney Plus se loučí. Seriál Daredevil Znovu zrození podle magazínu Hollywood Reporter skončí třetí řadou, kterou tvůrci dotočili letos v létě a která by měla dorazit příští rok na jaře. Marvel se navíc uprostřed postprodukce potichu rozešel se showrunnerem Dariem Scardapenem, kterému neprodloužil smlouvu a zatím není jasné, kdo závěrečnou řadu dokončí. Loučení ale bude velkolepé. Vedle Charlieho Coxe jako Meta Murdocka a Vincenta D'Onofria, co by Kingpina, se po letech sejde celá parta Defenders. Kristen Ritter jako Jessica Jones, Mike Coulter jako Luke Cage a Finn Jones jako Iron Fist. D'Onofrio už fanouškům na sociálních sítích poděkoval a slíbil, že v poslední řadě uvidí pár hodně cool věcí a dodal, že Fiska miluje a vždycky bude. Historie se tak trochu opakuje, původní Daredevil na Netflixu skončil taky po třech řadách a Marvel mezi tím na Disney Plus viditelně šlape na brzdu, nedávno zrušil i druhou řadu seriálu Wonder Man, přestože ji už předtím schválil a vše bylo rozjeté. Co zatím vězí, netuším. Třeba se to někdy dozvíme, proč Disney nechce dělat trháky. Kdo ještě neviděl první dvě řady Daredevil, má na Disney Plus ještě pár měsíců na dohnání před velkým finále.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy? You're the man with the 5-foot crack. Now, Glacier over there in Greenland, it shifts 5 feet. Now, this desk in front of me is bigger than 5 feet.
0: Mr. Rockwell.
1: My dick is a tenth of that size. What do you want me to shut down a $1 billion platform over something that's 10 times the size of my dick?
2: Tom Cruise, jak ho neznáte, žádné visení z letadla, žádný sprint po střechách. Místo toho pivní břicho, prořídlé vlasy a hutný jižanský přízvuk. Do kin dnes vstupuje dramedie Digger mexického režiséra Alejandra Iñárritu. Cruise hraje excentrického ropného magnáta Diggera Rockwella, nejmocnějšího muže planety, který se pustí do zoufalé mise. Přesvědčit svět, že právě on je tím, kdo lidstvo zachrání. Háček je v tom, že to musí stihnout dřív, než všechno smete katastrofa, kterou sám způsobil. Vedle Cruise hrají Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller nebo Jesse Plemons. Iñárritu se po Birdmanovi vrací ke komedii a znovu si přizval kameramana Emanuela Lubeckého, držitele 3 Oscarů v řadě, z nichž 2 získal právě za jejich společné filmy Birdman a Revenant. Digger natočili na klasický 35 mm celuloid ve formátu VistaVision, technologii z 50. let, po které dnes sahá jen hrstka filmařů. Cruiseova proměna v maskérně trvala zpočátku 6 hodin. Tým Oscarového maskéra Kazuhira ji postupně stáhl na 1 hodinu. A protože Iñárritu miluje dlouhé záběry beze střihu, nechal Cruise odehrát 10-minutový monolog na jeden zátah. Na place se ale nevyhnuli ani nehodám. John Goodman uklouzl v ponožkách, zlomil si kyčel a na měsíc z natáčení vypadl. Plakát navrhl výtvarník Ed Ruscha a místo obrázku na něm najdete jen slogany. Jeden z nich tvrdí, že komedie je tragédie plus čas. U chlapa, který si sám rozbije planetu, to zní docela logicky. Dramedy Digger s Tomem Cruisem nově uvádí do českých kin Vertical Entertainment.
3: Puppy shaped story. They already know the story. They know the facts. The story has yet to be told.
4: When all else fails, you hit him with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang. Woo! Woo! Burning down the
5: house. Yeah, that feels good, doesn't it? That's my girl.
6: Čtyři důvody pro DAB.

0: Let me be your underwear, so I can touch you there and there and there. That's what I want.
1: I believe there are monsters born in this world to human parents. A monster is a variation from the accepted normal. A child may be born perfect, but without kindness or conscience.
2: Can you tell me your name?
1: You may call me Kathy.
3: Na Netflixu je ode dneška miniserie Na východ od ráje, adaptace slavného románu Johna Steinbecka. Příběh se táhne přes několik desetiletí od americké občanské války až po první světovou a sleduje generace rodiny Treskových v kalifornském údolí Salinas. Bratři, žárlivost a touha po otcově lásce, tedy biblický příběh Kaina a Abela v americkém kabátě. Tentokrát ale stojí v centru dění Kathy Ames, jedna z nejtemnějších ženských postav americké literatury, která vstoupí do života bratrů Adama a Charlese a nic už nebude jako dřív. Hraje ji Florence Pugh, vedle ní se objeví Christopher Abbott a Mike Feist. Je zajímavé, že adaptaci napsala Zoe Kazan. Její dědeček Eli Kazan totiž v roce 55 natočil slavný film Na východ od ráje, který udělal hvězdu z Jamesa Deana. Zoe přiznala, že se do dědečkova stínu, ve kterém žije každý den, nechtěla stavět ještě víc, látka ji ale nepustila. A zatímco film zpracoval jen malý kousek knihy, seriál chce v 7 dílech odvyprávět celou ságu. Rodinné dědictví tak neřeší jen Treskovy. Roli Kathy nabídla Florence Pugh přes Zoom už 2 týdny po začátku covidových lockdownů. Jinou herečku prý v záloze neměla a Pugh byla jediná, kterou měla jmenovitě napsanou přímo ve scénáři. Kromě hlavní role se Pugh podílela i na produkci. 7-dílnou minisérii Na východ od ráje najdete nyní na Netflixu.
2: You've hardly left this room and still you brighten the whole house.
1: You're so kind to me.
2: Brother, a girl like that doesn't just fall out of the sky.
4: Kathy, if you would marry me, I can protect you. You will be happy.
1: Evil is not always apparent at first glance. It can come cloaked in goodness or beauty or love. The heart of our oldest stories.

0: tak je tu a s ním nové filmy v kinech, tak si je pěkně projdeme. Tom Cruise, jak jsme ho dlouho neviděli, s pivním pupkem, prořídlými vlasy a jižanským přízvukem. V dramedii Digger od Alejandra Iñárritu tu hraje ropného magnáta a nejmocnějšího muže světa, který se snaží přesvědčit lidstvo, že právě on ho zachrání. Stihnout to ale musí dřív, než všechno smete katastrofa, kterou sám způsobil. Hrají Iris Ahmed, John Goodman, Sandra Hiller nebo Jesse Plemons. Fanoušci Colleen Hoover se dočkali další adaptace. V psychologickém thrilleru Pravda nebo lež má začínající spisovatelka v podání Dakota Johnson dopsat knihy slavné autorky, kterou hraje Anne Hathaway. V odlehlém sídle ale najde rukopis s temnými přiznáními o jejím manželovi, kterého hraje Josh Hartnett, a brzy přestává rozlišovat, co je pravda a co promyšlená hra. Pražská FAMU slaví 80. a do kin posílá pásmo FAMU 80 Best of. 9 studentských filmů od 50. let po současnost, hrané, dokumentární i animované, mezi nimi rané práce Jana Němce, Heleny Třeštíkové nebo ropáci Jana Svěráka, oceněné studentským Oscarem. Československá romance Tango pro tři posílá na parket Kristýnu Bokovou a Jána Koleníka. Grafičku, které se právě rozpadl život, a tanečníka, který se touží vrátit na vrchol, spojí populární taneční show. Za třpitem soutěže se ale skrývá manipulace a zákulisní intriky. Miroslav Krobot a Lubomír Smékal natočili experimentální sci-fi komedii Zpráva pro Minervu 2. V omšelém hotelu se potkává osamělá klarinetistka, nespokojení manželé, svérázný personál i mimozemšťan, který má podat zprávu o stavu země. 14 propojených příběhů v podání neprofesionálních herců divadelního spolku S23. Tolik tedy dnešní novinky v kinech. Hovk.
1: 4 důvody pro DAB.

0: as chief, I'm responsible for everything that happens here.
1: Go long.
2: I will.
3: Come on, right here.
2: I'm out.
4: Na Disney Plus se vrací nemocnice Sacred Heart. Startuje totiž druhá řada návratové série Scrubs do Turci, celkově už 11. J.D. Turk a Elliot dávno nejsou vystrašení stážisti, kteří se na chodbách schovávají před doktorem Coxem. Z nováčků se stali uznávaní lékaři a teď sami vedou novou generaci mladých doktorů. Jenže jejich mentorské pokusy často nadělají víc zmatku, než kolik problémů vyřeší. V hlavních rolích se vrací Zach Braff, Donald Faison a Sarah Chalk. Mezi hlavní obsazení se k ním nově přidala Ava Ban. Na chodbách potkáme také Judy Ryers jako Karlu a Johna C. McGinleyho co by doktora Coxe. Nechybí ani Neil Flynn. JD si možná konečně najde novou lásku v podání Rachel Bilson a Elliot čeká setkání s minulostí, protože do nemocnice dorazí Scott Foley, její bývalý přítel Sean. Tvůrce původního seriálu Bill Lawrence zůstává u projektu jako výkonný producent a showrunnerkou je opět Asim Batra. Letošní únorový návrat doktůrků patřil k nejsledovanějším komediálním premiérám ABC za poslední rok, takže pokračování na sebe nenechalo dlouho čekat. Za čtvrt století se z doktůrků stali doktoři, jestli ale taky dospěli, o tom si dovolím pochybovat. První dvě epizody druhé řady Scrubs doktůrci jsou nyní na Disney Plus a další díly budou přibývat každý týden.
0: Have dinner with me tonight.
5: Cool. Cool, cool, cool. Very cool.
6: We work together, so it's a lot. Especially when all we're allowed to talk about are our feelings.
7: That must be difficult for you to hear.
0: It is.
8: You know, he's not even doing the workbook you assigned us.
6: You lie!
9: Tak co? Dobrý?

Zack Cregger, režisér hororu Barbar a Hodina zmizení, jehož Resident Evil natočený v Praze právě běží v kinech, našel hvězdu pro svůj další film. Hlavní roli v jeho sci-fi thrilleru The Flood si zahraje Oscarová Jennifer Lawrence. Cregger si scénář napsal sám a film bude režírovat pro studio Warner Bros. Jako producent se k projektu připojil Steven Spielberg se svou společností Amblin. Spielberg je mimochodem Craigův velký fanoušek a o Hodině zmizení prohlásil, že ho uspokojila tak dokonale, že už ani nemá chuť točit vlastní horor. Děj zůstává přísně tajný. Ví se jen, že nápad přišel, když se Cregger s manželkou díval na vesmírné drama Ad Astra s Bradem Pittem a začal přemýšlet, co by ve vesmíru mohlo být to úplně nejděsivější. Jako vzor uvádí Kubrickovu 2001 vesmírnou Odysseu, kterou ostatně sám považuje za horor. The Flood ale podle něj nebude čistokrevný horor, i když možná půjde o jeho nejvíce znepokojivý film. Zajímavé je, že projekt původně vznikal pro Netflix. Ten ale Craigrovi nechtěl zaručit uvedení v kinech a tak se film přesunul k Warnerům. Natáčet se má příští rok a do amerických kin dorazí The Flood v srpnu 28. Nejlepší na tom je, že na zpracování námětu Cregger potřeboval jen zhruba 5 dní, protože měl jen krátké okno, kdy mohl se Spielbergem začít spolupracovat. Co byste za 5 dní vymysleli vy, kdyby na druhé straně čekal Spielberg?

0: šance od Tylera Perryho. Anika je svobodná matka, která se ze všech sil snaží udržet rodinu nad vodou. Jednoho dne si začne dopisovat s mužem, který si odpikává trest ve vězení. Z obyčejné korespondence se pomalu stane pouto, se kterým ani jeden z nich nepočítal. Oběma se najednou otevře cesta k lásce i k novému začátku. V hlavních rolích se představí Naomi Baker a Jay Reeves. Perry film napsal i režíroval a podle svých slov se inspiroval lidmi z vlastního okolí, bývalými vězni, kteří hledají druhou šanci, a samoživitelkami, které pro své děti udělají první poslední. Tyler Perry posílá nové filmy jako na běžícím pásu. Do životní šance je už jeho třetí letošní film na Netflixu a od toho předchozího jí dělí necelý měsíc. K tomu jede několik seriálů najednou, které si navíc píše úplně sám, bez scénáristického týmu. Jeden ze svých thrillerů prý natočil za pouhých 5 dní, což je výmluvné. Kritici mu to ovšem nežerou. Na Rotten Tomatoes mají jeho filmy většinou hluboce podprůměrné hodnocení a 2 z posledních dokonce čistou nulu, což se jen tak nevidí. Jeden americký recenzent letos suše poznamenal, že kdo si pustí Perryho film na Netflixu, může si za to sám. Diváci jsou paradoxně ale mnohem schovývavější a jeho filmy pravidelně šplhají do žebříčků sledovanosti. Třeba thriller Poslední kapka staré J.P. Hansen loni na Netflixu trhal rekordy. Recenze na doživotní šanci zatím nedorazily. Jestli tentokrát kvantita přešla v kvalitu, můžete posoudit sami. Film je nyní k dispozici na Netflixu.
1: What would somebody think of an inmate knocking on your door? The wrong
2: place. Are you really an inmate?
3: Attempted murder, mama.
1: I was 14 and in the gang. I learned my lesson.
4: I don't want you messing with none of these deadbeat men.
5: I'm doing life as a single mother.
6: She really likes you.
7: I'm hoping her mother likes me too.

0: to the greatest show on earth.
1: Get him.
2: It's witch hunting season.
3: Na Disney Plus dnes přibývají 3 díly nové řady American Horror Story, jedná se už o 13. řadu a jmenuje se prostě 13. Ryan Murphy sám přirovnal k Avengers, protože se v ní potkávají postavy ze všech dosavadních řad, aby společně čelili nejvyššímu zlu. Hlavním hrdinou je ošetřovatel z hospice Ben DeSoto v podání Joeyho Polariho. Trpí triskaidekafobií, tedy chorobným strachem z čísla 13. Přijme podivnou práci v newyorském domě Apollyon, kde se to známými tvářemi jen hemží. Řada má symbolicky 13 dílů, tentokrát ale jen půlhodinových. Největší návrat patří Jessica Lange. Ještě loni v únoru tvrdila, že se do seriálu už nikdy nevrátí. Teď tu hraje hned 5 postav, mezi nimi Constance Langdon nebo Fiona Good. Souhlasila prý pod jedinou podmínkou, že dostane vlastní hudební číslo. Sarah Paulson stvárňuje 6 nebo 7 rolí, Evan Peters 5. Vrací se i Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billy Lord nebo Francis Conroy a nechybí ani clown twisty. Kritika je zatím rozpolcená, část recenzentů vítá návrat k té správné směsi výstřednosti a grotesky z nejlepších let seriálu. Jiní mluví o nejzmatenějším startu v jeho historii. Na jednom se ale shodnou skoro všichni, Jessica Lange je pořád královnou. Pokud máte fobii z čísla 13, tohle pro vás nebude. A pokud ne, po téhle řadě se ho bát začnete. 13. řada American Horror Story je na Disney+. Nové díly přibývají každý týden a finále dorazí těsně před Halloweenem.
4: He's a vegetable.
5: Time for the sponge bath.
6: This is our darkest time of year.
7: 13 stands for instability, chaos.
8: He's really riding that 13 thing extra hard, isn't he?

Před víkendem mám pro vás kompletní souhrn novinek, které tento týden přibyly na streamingu. Apple TV Plus servíruje druhou řadu dokumentu Na ostří nože Honza Michelinskými hvězdami. 16 restaurací z Británie, Francie, Německa, Skandinávie, Brazílie i USA řeší jedinou otázku. Bude to Michelinským inspektorům stačit? Tamtéž najdete dokument Poslední vrchol od Amira Barleva. Sleduje zimní expedici na K2 v roce 2021, kde se o historické prvenství přetahovali horolezci, influenceři i komerční klienti a kde šlo doslova o život. Disney Plus přidává 13. řadu American Horror Story. Postavy ze všech předchozích řad se sejdou v podivném newyorském domě. Vrací se Jessica Lang, Sarah Paulson i Evan Peters a nové díly přibývají každý týden až do Halloweenu. Do služby nastupují i doktůrci na Disney Plus. Ve druhé řadě návratu Scrubs už J.D. Turk a Elliot nejsou stážisti, ale zkušení lékaři, kteří vedou novou generaci. Na Edison Line dorazila Pína. Oscarově nominovaná pod stavima Wenderse legendární choreografce Píně Bausch. Tanec se tu stává jazykem vzpomínek a emocí. HBO Max uvádí německý seriál 4 bloky počátek. Ibrahim se po 8 letech vrací z vězení a jeho rodina se zaplete do berlínského podsvětí. Netflix tento týden nešetří. Tyler Perry posílá už třetí letošní film. Romantické drama Doživotní šance o svobodné matce a vězni, které spojí dopisy. Florence Pugh hraje Kitty Ames v nové seriálové adaptaci Steinbeckova románu Na východ od ráje. Scénář napsala Zoe Kazan, vnučka režiséra slavného filmu s Jamesem Deanem. Chris Smith, autor dokumentů o festivalu Fire a OM, natočil True Crime Vdovec, dokud nás smrt nerozdělí, o šarmantním muži, kterého provádí řada nepovedených manželství a podezřelých úmrtí manželek. Japonská animace Mononoke film kapitola 3. Hadí kletba uzavírá trilogii z přepichového oku. A fanoušci anime se na Netflixu dočkají pokračování dvou romantických seriálů, druhá řada Ledové hradby a od neděle druhá řada Blue Box. Tak to je kompletní nadílka on demand tohoto týdne. Hovk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Přehled titulů, které se vešly tento týden do vysílání, najdete na našich stránkách v sekci Novinky, ostatně jako i další články ze světa kinematografie. Díky, že pravidelně ladíte Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Víte co? Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

So check it out.

0: Vstupte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Nepokoušejte se opustit taneční parket. I shake a bottle and I twist the cap.

jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: Factory Story, Roy Rosenfield.
1: Zoon.
0: Rechts als een kalla.

0: Jules. Track s názvom Kytar.
1: Zone.

Clásica. Zoom.

Navy's House of Eteru.

sin miedo. Ay, ay, ay, nada más. Sin miedo. Mr. V, Candela.

jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.